Tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi